0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Cestu životem si musíte najít sami, ale na dovolenou, do práce anebo k vaší rodině vás dovedeme spolehlivě. Díky navigacím od české firmy Navitel nikdy neztratíte správný směr. Díky

0: autokamerám na Vitel, budete mít vždy pravdu a pohlídáme vám auto i na parkovišti. Naše vlastní databáze radarů vám ušetří čas i peníze. Na Vitel. Aby vaše cesta nebyla na pytel.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: počasí.
1: Nebe nad Českem je převážně jasné, kránu, ale počítejte výjimečně i s mlhami. Teploty klesají na 6 až 2 stupně, v údolích ale může být kolem nuly a objevovat se můžou i přízemní mrazíky. Přes den nás ale čeká jasno nebo skoro jasno a teploty budou skoro letní. Naměříme 22 až 26 stupňů, na severovýchodě bude kolem 21 a v 1000 metrech na horách ukáže teploměr 17 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Nebe nad Českem je převážně jasné, kránu, ale počítejte výjimečně i s mlhami. Teploty klesají na 6 až 2 stupně, v údolích ale může být kolem nuly a objevovat se můžou i přízemní mrazíky. Přes den nás ale čeká jasno nebo skoro jasno a teploty budou skoro letní. Naměříme 22 až 26 stupňů, na severovýchodě bude kolem 21 a v 1000 metrech na horách ukáže teploměr 17 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

Krásný a ničím narušený poslech Blanického vysílání vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Máme sobotu 2. května roku 2026, kdy svůj svátek slaví Zikmund, kdo má narozeniny 57. český herec Karel Dobrý. Taky tu máme hudebního skladatele Ondřeje Soukupa, dnes je mu 75. Má na svědomí mimo jiné i tuhle písničku. No a dnes slaví narozeniny i skvělý český zpěvák, skladatel, kytarista, člen kapely Olympic Petr Janda. I když ráno nechci spát, je mu 84 let. Nechci se mi vůbec vstát, přemýšlím, proč jsem tak líp. Tak přejeme všechno nejlepší i vám, kteří slavíte, a teď už posíláme další hezké.

kam se velcí nepouští. Čtyři muži na poušti dali stařečkovi pít a ten řekl:

okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná,

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Nebe nad Českem je převážně jasné, kránu, ale počítejte výjimečně i s mlhami. Teploty klesají na 6 až 2 stupně, v údolích ale může být kolem nuly a objevovat se můžou i přízemní mrazíky. Přes den nás ale čeká jasno nebo skoro jasno a teploty budou skoro letní. Naměříme 22 až 26 stupňů, na severovýchodě bude kolem 21 a v 1000 metrech na horách ukáže teploměr 17 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

máš vlastní píseň, kdo však ví, jak sní. Máš pocit,

0: očekávané události. Rádio
1: Přeji vám hezké ráno. Je sobota 2. května, svátek má Zikmund a před námi jsou očekávané události. Druhým dnem pokračují šestidenní slavnosti svobody v Plzni. Jsou to oslavy osvobození města americkou armádou. Začíná celorepubliková benefiční akce Adraběh. Ta podpoří osamělé seniory, děti v dětských domovech, zdravotně postižené i dlouhodobě nemocné. V Karlštejně je na programu Poberounský folklorní festival Staročeské máje. Akce startuje v pravé poledne. Těšit se můžete i na tradiční májový jarmark, který se koná v prostředí lázní Kyselka v Bílině. Příchozí čeká tradiční stánkový prodej, výletní vláček z Mírového náměstí na Kyselku a další program. Turisté mohou vyrazit taky na nový turistický okruh u šumavského švancemberského plavebního kanálu. Měří téměř 9 kilometrů a vede po česko-rakouském pomezí. A ještě se podíváme za sportem. V Českých Budějovicích pokračují hokejové české hry. Český nároďák ve 4 odpoledne vyzve výběr Švédska. To byly očekávané události. Hezký den přeje Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Nebe nad Českem je převážně jasné, kránu, ale počítejte výjimečně i s mlhami. Teploty klesají na 6 až 2 stupně, v údolích ale může být kolem nuly a objevovat se můžou i přízemní mrazíky. Přes den nás ale čeká jasno nebo skoro jasno a teploty budou skoro letní. Naměříme 22 až 26 stupňů, na severovýchodě bude kolem 21 a v 1000 metrech na horách ukáže teploměr 17 stupňů.